0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno,

0: A v nedohlednu šťastný konec příběhu, příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Trial.

pak dál, jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si po nížcí. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho spíš nelituje.

0: Right.
1: Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
0: Right. Slízká

se, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše,

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Lásko,
0: trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na víčku, hledíme na sebe,
0: trial.
1: Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

tátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: thrill. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou dubáci, vždyť už si velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách,

0: na dávky polikej.
1: Čau.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Čau.

0: zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: trial. Trial.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: Pavel.
1: Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů.
0: Trial.

0: já chtěl bych jen z tvých polipů svou lásku ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: vezou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku.
1: Čau.
0: Bojím se o tebe, na cestách klikatých, bratříčku, v kolovodkách.
1: Čau.

0: bratka.
1: Čau.
0: Bratřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

A trošku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej.
1: Trial.
0: Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Čau.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných marinkotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na
0: nejdem.
1: Byl to hloupej špás, když si v noci
0: Trial.
1: Vyšel ven.
0: Trial.

0: vyšel ven ze žalářních vrat.
1: Wow.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správný chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: trochę.
1: Ty si všechno vzdalo.
2: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí
0: trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
0: Trial.
1: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: A v nedohlednu šťastný konec příběhu, příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to,
0: trial,
1: jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno, každý ráno budu si vyčítat,
0: trial,
1: jak

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď,

0: Bye.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

sna a v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho. Láskou.

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej,
1: wow.
0: To by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej.
1: Wow.
0: Vypadnul bych vocať, hledat lepší k